0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Yum?
1: Yum? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: yum.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortech. www.motortec.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.

0: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
1: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
0: A teď i poctivé vánoční cukroví.
1: A cena?
0: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
1: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
0: Přesně tak.
1: jam.cz
2: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Wave. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Chce ty skvělé zmrzliny.
1: A teď i poctivé vánoční cukroví.
0: A cena?
1: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
0: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
1: Přesně tak.
0: jam.cz
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hit Radio.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio City Brno.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.

0: Ponožky, hrnek.
1: Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti.
5: Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
7: Kam utíkáš?
8: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
7: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
8: A rolety mají taky?
7: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
8: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
9: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
10: www.ham.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
12: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
13: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
14: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike Web, než na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
16: Technická vyspělost, prémiová kvalita, bohatá výbava a nízké provozní náklady již od 80 haléřů na kilometr. Právě to jsou vozy BYD. Využijte nyní akční slevu Tech Bonus až 210 000 Kč.

0: silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Zaostřeno na region.
4: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřes Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
5: Hitradio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
1: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Žena 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech lídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
11: Naděje na nové bydlení v Brně. Po několika letech příprav začala stavba družstevních bytů na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázka za víc než 2 miliardy korun zahrne 24 domů s víc než 350 byty a potrvá 3,5 roku. První obyvatelé se do nich nastěhují v roce 2030. Na místě se připravuje také projekt mateřské školy. Nebe bude dnes v Brně a na jihu Moravy oblačné, pršet by ale mělo jen výjimečně. Teploměr ukáže maximálně 19 stupňů. Víkend přinese oteplení. Z Brna Jitka Valášková.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Je páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin. Hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách. My vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme. Venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu po zádu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě. V zatáčkách je to trošku horší, trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 000 korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: Krásné páteční ráno, tohle je snídaně šampionu chvíli po šesté. Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčím výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je. Náš šéf Michal Merenda, Míša, ahoj. Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A Míšo, jaká je práce taxikáře vepředu, co? Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těma penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno posloucháte Snídaní šampionů. S vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi. A vy taky fungujete, vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, co byste udělali s 50 tisíci korunami, kdybychom je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já bych si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Už je možná konec. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy. Těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 tisíci korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl. Takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na sedm, přejeme hezké ráno, zdravíme vás z cest, ona za malou chvíli nás čeká aktuální doprava, ale vlastně říkám si, že když jsme teďka my na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme.

0: Samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
1: Hit Radio City Brno. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor! Na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar. Vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
8: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
12: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
13: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
14: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D1. Zdržet vás v těchto chvílích může na kilometru 204 směr Brno. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. Jsou tam i záchranné složky. A pozor taky na dálnici D48, kilometr 28, trasa Rybí, Český Těšín. I tam došlo k nehodě.
0: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co tečka CZ, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starosti.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaní šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, ale, Míšo, říď jako říď a ne říď jako říď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 6:30, hezké ráno. Při letošním letním sčítání v rámci akce motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 000 korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů, ale vůbec, že to jsme právě my.
1: Tak 70 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou Vodopády.

0: Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 000, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf řídí jako drak a vždycky, když je nějaká zatáčka, tak já tady něco ztratím. A aktuálně jsem ztratila mobil, který mi někam zapadl a ráda bych ho našla. Lítají tady propisky, všechno tady lítá.
1: Je teda pravda, asi se v tom poznáte vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středovej tunel. Je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí. Jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
2: No doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
1: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Tento týden u nás.
20: Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na příjezdovce do Českého Těšína ve směru od Ostravy. Pravý jízdní pruh tam blokují práce údržby. Zdržení je nárazové. No a dál pozor na D1, kilometr 204 směr Brno. Stále se tam řeší vážná nehoda dvou vozidel.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc, vysíláme vám z jedoucího auta. On the road again. Protože je tady grand finále soutěže o 50 000 korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 000. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, jak stojíme, ale už se vrací, už se vrací. Jasmino, držím ti flek. Už se vrací. Jaký to bylo?
1: No, děkuji za pohodě, obdání, takový normální.
0: Jinak vy, kdo jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi nejde zapravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře, už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
1: A už tam budeme i my opravdu, akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně a prostě my vám chceme dneska dát ty peníze.
0: A hlavně, nebudete mít 30 vteřin limit na to nám otevřít, ale celou jednu minutu, tak už za necelých 20 minut budeme v éteru Hit Radia zvonit a vaším úkolem bude se jít podívat před dům, my se tam náhodou nestojíme my dva s 50 000 korunami. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes,
2: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
6: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
7: Brněnská zoologická zahrada chce lidem zpříjemnit návštěvu. Lidé, kteří se na Mníší horu chystají, mohou nově využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času svého výletu. Zjistí například, kdy je tady největší návštěvnický nápor a podle toho se zařídí. Zoo dodává, že ovládání datového portálu nevyžaduje žádné odborné znalosti. V Brně a na jihu Moravy bude dnes nebe oblačné, sprchne ale jen výjimečně. Naměříme maximálně 19 stupňů. Víkend slibuje oteplení. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Krásné ranko.
9: Krásný pátek všem.
8: Je chvíli po 7 hodině, Michal a Jasmin s vámi, přejeme hezké ráno. No a za malou chvíli to vypukne, blíží se grand finále.
9: V 7.10 budeme zvonit a dovezeme jednomu z vás 50 tisíc korun, tak kdo jste registrovaný, připravte se prosím vás.
8: No a pro vás, kdo jste nás naladil až teď, připomínáme, že vám vysíláme dnes z cest, celá snídaně šampionů je vysílána z auta. My už jsme na místě, my už jsme někde v České republice na místě a čekáme, až v 7 hodin 10 minut u nás v éteru zazvoní zvonek a vy se půjdete podívat ven, jestli náhodou nestojíme před vaším domem, protože pro vás máme 50 tisíc korun. Tak zůstaňte u rádia.
0: Hit Radio City Brno.

0: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Dopak to zvoní, předali 50 000 korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 000 korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nechlo, ty to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
1: 50 000 korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme. Řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže. Týden a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut. Vy jste viděla, že tady jsme?
2: Když jsem pouštěla psa a stála jsem, viděla jsem nějaký šedivý auto, ale to nebylo. Ne?
1: No my jsme schválně nepopsali.
2: Tak to jste. Jsme si mysleli, že budete vy.
1: Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 000 korun. Tak moc gratulujeme. Moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
3: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společný, jo? Může být?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme. No tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia. Za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárku ještě jednou moc gratulujeme.

0: Do Faktu zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční snídaní šampionů, krásné ráno. My jsme za vámi dneska vyrazili do terénu. Jsme v Nymburce, teď už to můžeme říct, takže přejeme krásné ráno z Nymburka. A proč tady jsme? Pro vás, kdo jste si nás naladil až teď, tak už tady máme naši výherkyni 50 000 korun v soutěži Kdo pak to zvoní, a je to paní Šárka. Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku už rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 000 jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, jo.

0: ty brďo. Tak praktická Krav Maga. Teď budu platit Krav Magu pro malý home. Pro sebe. Já nic nepotřebuji, lidi. Já mám úplně všechno, já jsem spokojená. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
1: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Zeptám se, jedete do práce ještě, anebo na to dneska už je
0: tak. No, jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
1: Protože ale... vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježíš Mare, z 50 ta co.
0: Úžasný, úžasný, úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
1: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás všichni máte v práci Šárku, dneska
0: možná nepřijde.
1: Dneska ani možná v úterý, pak už to.
2: Tak ještě jednou moc gratulujeme. Bylo to krásný.
0: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný. Já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
1: Nemáte zač. Tak jsme rádi, že peníze byly předány. My vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a Snídaně šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
3: Hit Radio City Brno. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: trenirkarna.cz
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
7: Půjdeme na Sněžku?
8: Já chci hlavně na kolo.
9: A co ta herní krajina?
7: Jo, a taky chceme na Bobovku.
8: Babovku, Bobovku.
9: To nemůžem dneska všechno stihnout.
3: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
12: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
11: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
12: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
13: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
14: Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
18: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing,

0: finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Novojičínsku opatrně mezi Počtátem a Jakubčovicemi nad Odrou, kde teď zasahují záchranné složky. No a dálnice D48, trasa Nový Jičín-Bělotín, hlásí tam předmět na vozovce. Na kilometru 8 jsou rozházené dopravní kužely.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz...
4: Hit Radio City Brno.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jdoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 tisíc korun. V soutěži Kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacema právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 tisíc korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký, hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka. Nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšili jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Rádio Snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka.
1: V Nymburce,
0: jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná někdo, kdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hit Radio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Mine. Na Hitrádiu posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Smin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
3: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
3: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jako u vás ve Frýdku, co?
3: No, tady vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Doslezka natlačit, jo? Domluveno?
3: Jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Který měsíc je třetí v roce?
3: Březen.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Je to tak.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
3: No, litr je větší.
0: Jasné.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
3: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
3: No, teploměrem.
0: Ano.
2: Ano. Počkej, ještě.
3: Ale, říkal, jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl jsi krásně, měla být ještě pátá otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
3: No, z auta.
0: Jasné, tak Tome, vyhráváš voucher v hodnotě 6000 korun na nákup do Under Armour, to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
3: Děkuju. Super.
2: Gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, tam máte taky pěkně a zase někde ozvi, Tome, měj se hezky, ahoj.
3: Dobře, děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkujeme, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio City Brno.

0: musím říct, že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jdoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj.
1: Ahoj,
0: to jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku. Dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě, bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo, třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušil. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás ladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
12: Ty v Bauhausu nevedeme.
11: A Auschwitz našel byste?
12: To vás zklamu, bohužel.
11: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
12: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
13: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
14: se to má podařit. Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
17: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
18: Jsem hrdina.
19: Co tady blbneš?
18: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
19: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
18: Vše na 211.cz.
19: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
18: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Vyškovsku, dávejte si pozor v Uhřicích, kde se srazilo osobní auto s traktorem. Místo je s opatrností průjezdné. A dál opatrně na Novojičínsku, tam je nehoda mezi Počtátem a Jakubčovicemi nad Odrou, kde teď zasahují i záchranné složky.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Smin dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: Nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší, když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte zapravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, Jasmin.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme to.
1: No tak jo, tak já vytahuju ukulele, snad to bude slyšet. Tak jo. Rádím píšem
0: na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádím píšem na cizí zeď a další jed plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech, tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Rádia a my vás zdravíme z cest. Dneska.
1: Otočka brutální.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Je tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
10: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: On air.
11: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
13: Naděje na nové bydlení v Brně. Po několika letech příprav začala stavba družstevních bytů na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Zakázka za víc než 2 miliardy korun zahrne 24 domů s víc než 350 byty a potrvá 3,5 roku. První obyvatelé se do nich nastěhují v roce 2030. Na místě se připravuje také projekt mateřské školy. Nebe bude dnes v Brně a na jihu Moravy oblačné, pršet by ale mělo jen výjimečně. Teploměr ukáže maximálně 19 stupňů. Víkend přinese oteplení. Z Brna Jitka Valášková.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
17: Hezké ránko.
18: Krásný ráno z auta.
17: Vy, kdo jste nás začali ladit až teď, tak si říkáte, z jakýho auta. Ano, my vám celé ráno vysíláme z cest. Byli jsme za naší výhrkyní a v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 000 korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
18: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dát.
17: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po 8. Snídaně šampionu s vámi.
9: Hit Radio City Brno.

0: Hit Radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Paul Reicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si, já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál, za prvý, abych se toho věku dožil, já, a za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Paul Reich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno. A to mě štvete vy chlapi, jo. Vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat. Právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelnej, hratelnej, jak to říká.
0: Je to štramák. Já si myslím, že on vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny, ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta a samozřejmě z auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete, tak pojďme na hity.

zemi dít i to, co ani nečeká.

0: Fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionu je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdo pak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 000 korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se schoval do šuplíku, jo? Tam bych asi bych se dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od toaleťáku pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně. Představte si, že vám do mezové 50 000 korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování.
1: Na tankování, jen to hvízdne. Tak nám klidně dejte vědět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Hledáte spolehlivé auto? V Brnokaru najdete prověřené ojeté vozy se zárukou. A pozor, na vybrané vozy teď získáte slevu až 50 000 korun. Přijďte si vybrat vůz, na který se můžete spolehnout. Brnokar, vaše cesta k prověřenému autu začíná u nás. Brnocar.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Obě perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
10: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
11: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 20.

0: plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený osobák teď překáží na dálnici D48, stojí na kilometru 28 ve směru na Příbor, kde blokuje jeden pruh. A opatrní, buďte taky na D1, kilometr 314 směr Ostrava. Tam je odstavené nákladní auto a můžete se taky krátce zdržet.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, v celosvětovém měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal s míčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Vtipné video koluje po internetu.

0: Tohle je Rozalin Snap a tohle je páteční snídaně šampionů na Hit Rádiu. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravě, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, ať už třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš myslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na tři... No tak...
0: Tři, dva, jedna, teď. Tak já nevím, ty víš? Napadá ti něco?
1: No.
0: Mě napadlo Hit Rádio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba... Takže první H a poslední O, jo? Takže H.
1: Si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty, krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když se to
10: má podařit. Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost. A velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže Kdo pak to zvoní a paní Šárka si vyhrála 50 000. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 tisícového koláče ukrojila nějakou část. Paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 000 korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to.
3: 7:10 nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď.
1: Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
4: Jo!
1: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme. Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže Kdo pak to zvoní zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme

0: Tohle je Verona, Hey Boy, a tohle je páteční Hit Rádio snídaní šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jakoby zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme, nicméně my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Dnešní speciální a velkolepá snídaně šampionů je už za námi a před námi páteční dopoledne na Hitrádiu City Brno. Jehož poslechu vás zdraví Ondra Blaho a nabízím rovnou nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Takže pojďme na to. Popovice na místní silnici u nájezdu na D52 se srazilo osobní auto se nákladním, projíždějte Kyvadlově. Další problémy jsou v Radecké, tady v Brně bourala dvě osobní vozidla, tady také pozor, Kuřim, Tišnovská ulice, tady došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. No a přidám ještě jedničku, 221. ve směru na Vyškov, tady stojí porouchané nákladní vozidlo. Jezděte opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Za 10 let se počet mladých hospitalizovaných na psychiatrii zdvojnásobil. V ambulancích jich přibylo o více než 60%. Častěji přichází s depresemi, úzkostmi a poruchami chování. Pokračuje Barbora Pšenicová z organizace Nevypusť duši.
8: Systém často reaguje až ve chvíli, kdy se potíže rozvinou do krize. Specializovaná péče má v současné době dlouhé čekací lhůty. Za klíčové proto považujeme posílit schopnost lidí, kteří jsou v blízkém okolí dětí. To znamená škol, volnočasových aktivit, rodičů a dalších, kteří se nejenom ve volném čase setkávají s dětmi.
7: Podle studií je významný rozdíl mezi spokojeností dívek a chlapců. S rostoucím věkem se pak mezera ještě prohlubuje. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech lídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi.
0: Aktuálně se teploty v Brně na jižní Moravě pohybují kolem 7 až 8 stupňů Celsia. Dneska bude převládat spíše větší oblačnost, ale může být i polojasno. Ostatně tak, jak vidíme teď nad Brnem. Ráno se na východě kraje ještě výjimečně vyskytnou slabé přehánky, to už budou příjemné směrem k víkendu 15 až 18 stupňů. No a sobota i neděle by měly být slunečné.
1: Hit Radio City Brno.
0: Je tu páteček a s ním i dopoledne na Hit Radio City Brno a samo sebou i skvělá muzika. Teď třeba Imagine Dragons.

0: Za minutku a půl odbije čtvrt na deset. Jsem moc rád, že ladíte dopolední vysílání Hit Radio City Brno s pátečním datem 25. září. A tak jako každé dopoledne i dneska začneme pozitivně. Mám pro vás skvělou zprávu. Lužánky se opraví. No ale počkejte, zas tak pozitivní to není, ještě se neradujte.
1: Pozitivka. Každý den něco, co potěší.
0: Bazény. Lužánky. Čeká v příštích letech velká rekonstrukce. Brno plánuje opravit bazénovou vanu, modernizovat sprchy a hygienické zázemí a vybudovat nový vstup i zázemí pro wellness. Součástí projektu bude také technologie, která umožní recyklovat vodu z praní bazénových filtrů. A jestli si pokládáte otázku, proč se to neudělalo při nedávné rekonstrukci, tak já vám na to prostě neumím odpovědět. Ale žijete v Brně, takže byste měli vědět, že podobné racionální otázky jsou tady úplně zbytečný. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Český Clean a víkend na spadnutí, protože ladíte dopoledne na Hit Radio City Brno s pátečním datem 25. září, kdy svátek slaví zlata. Tak jim nezapomeňte popřát, pokud máte nějaké zlaty ve svém okolí. Pravda, my jsme dneska nerozváželi tuny zlata, my jsme vezli 50 tisíc korun v soutěži Kdo pak to zvoní. No a jak to dopadlo? Řekneme si hned po muzice, jenom co dozní Ashley Arms a nebo Lady Gaga.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Trenírkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Půjdeme na Sněžku?
8: Já chci hlavně na kolo.
9: A co ta herní krajina?
7: Jo, a taky chceme na Bobovku.
8: Babovku, Bobovku, Babovku.
9: To nemůžem dneska všechno stihnout.
10: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
11: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
12: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
13: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun.

0: na zdraví.
1: No jistě.
0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci.
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví.
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elite.cz.
8: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Abracadabra, 5 minutek po 9:30 na Hit Radio City Brno.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Pro peníze jste nepotřebovali žádná kouzelnická zaklínadla. Stačilo se registrovat na www.hitradiocitybrno.cz a pak každé ráno po 7, když se ve snídaní šampionů rozezněl zvonek, se běhnout dolů k vlastním dveřím a podívat se, jestli tam náhodou někdo nestojí s 5 000 korunami. A nebo klidně i s více penězi, pokud to v tom daném soutěžním kole včera nevyšlo. No ale všichni víte, že dnešek byl posledním soutěžním kolem, kde ať už to včera předevčírem či předpředevčírem dopadlo jakkoliv, vezli jsme vám 50 000 korun. A dopadlo to dokonale.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to bych to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Jste nám měli takovou radou?
2: Jo! 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
0: Tak přátelé, takhle jednoduchý to bylo. Tahle soutěž skončila, ale blíží se Vánoce. A Bůh ví, co všechno na vás Hit Radio City Brno vytáhne. No těch soutěží bude ještě dost.

0: Michael Schulte, Rehab, Better Me. V dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A my si na malou chvíli od muziky zaskočíme za hokejem.
1: Hit Radio City, faní hokejové kometě.
0: Kometa totiž bude navazovat na vítězství 3-1 proti Mountfieldu Hradec Králové z minulé neděle. A pokud ještě nemáte plány na dnešní podvečer, tak Olomouc není zas tak daleko, abyste nemohli vyrazit Kometu podpořit právě tam. Začíná se 18 hodin, anebo se koukejte na OnePlay. Ale chci upozornit také na druhé domácí utkání, protože ve Winning Group aréně Kometa Brno přivítá velkého rivala HC Dynamo Pardubice. Tuto neděli v 17 hodin lupeny kupujte na hc-kometa.cz.
1: Hit Radio City Brno.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
11: Ty v Bauhausu nevedeme.
10: A Auschus našel byste?
11: To vás zklamu, bohužel.
10: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
11: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
12: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus.
13: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
14: Kam utíkáš?
15: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
14: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
15: A rolety mají taky?
14: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
15: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
16: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losuje Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
21: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.
22: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio City Brno.
23: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: i z jednoduché anglické říkanky může být docela dobrý hit. Head and Shoulders, Knees and Toes. Offenbach, Quarterhead a Norma Jean Martin. Když si vzpomenu na hodiny němčiny, tak už jenom čekám, kdy někdo předělá Majster Jakob, Schlefzdu noch, Herzdu nech die Glocken. Za minutku od 10. jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Jak se aktuálně jezdí a kde si dávat pozor, to probereme právě teď. Gajdoška u křižovatky s Táborskou, střed osobáku s nákladňákem a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v koloně. Další problémy jsou stále na Hradecké, tady bourala dvě osobní vozidla, tak pozor. Kuřim, Tišnovská, tady došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Popovice u nájezdu na D52, osobák s nákladňákem. Mezi Popůvkami a Rosicemi, tady došlo k dopravní nehodě dvou osobáků a blokují jeden jízdní pruh. Na místě byly i záchranné složky, i tady počítejte s omezením provozu. Jinak by to mělo být všechno. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: On air,
7: online
6: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost. Opida závist, svět Keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
9: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
8: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová.
0: Máme 3 minutky po 10. a teploty se vyšplhají na stupňů Celsia. Odpolední maxima ty budou až na nějakých 17 stupních. Jestli v Brně, Znojmě nebo Břeclaví je jedno, víš, jak na 18 se dneska nedostaneme. Každopádně musíme počítat s polojasnou oblohou, ale také občasnými slabými přehánkami.
6: Hit Radio City Brno.
0: A teď můžete počítat s další skvělou muzikou, protože na Hit Radio vám nabídnu Bruna Marse, Disturb anebo Jasona Derula.

Za dvě minutky od 10:45. Mluvili jsme o tom také předpovědi počasí, že tento víkend bude opět krásný. Po uplakaných dnech nás čekají teploty okolo 20 stupňů, polojasná obloha, spoustu sluníčka a možná je opět ten nejvyšší čas na to, abychom si řekli pár pěkných věcí, které se týkají Sokola a vůbec Evropského dne sportu, protože tento týden probíhá Evropský týden sportu. Opět se do toho zapojila i Česká obec sokolská a tak má pro vás otevřené cvičební hodiny, závody, turnaje, výlety, no a spoustu dalších skvělých aktivit. Mluvíme o tom samozřejmě i proto, protože je celosvětový problém s nadváhou, celosvětový problém s obezitou a i proto je tradiční akce s hashtagem Be Active až do 30. září tohoto roku. Tématem tohoto ročníku je krok za krokem k běhu s podtitulem Společně na start Sokolského běhu republiky. No a pokud byste se chtěli stát součástí i oblíbené Be Active Night, no tak nezapomeňte, že se to koná už tuto sobotu 26. září večer. No tak se podívejte na stránky Sokola a tam se o této úžasné akci a vůbec o celém Evropském týdnu sportu určitě dozvíte víc.

0: Andy a Angels. Ladíte skutečně v době předobědové, protože za 5 minut je hudbě 10:30. A samozřejmě na snadě se opět pověnovat soutěži nevaříme, posloucháme. Máme závěr tohoto pracovního týdne, páteční soutěžní kolo před námi. No a pokud jste poslouchali včera, tak víte, že dneska to nebude o jednom, ale hned o dvou poukazech do jedné pizzerie nedaleko od Brna. Zkrátka a dobře krásný výlet pro ty, kteří vyhrajou a kteří si tam pochutnají na takřka 40 cm pice. Což je teda jako fakt kus jídla. Tak jdu volat, berte telefony, ať si ty dva poukazy nemusíme schovávat na úterý.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
14: Tomas Arsov v Tetě?
13: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
14: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
13: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme náladu. Jsme tvoje Hitrádio.

0: vaříme, posloucháme.
1: Pizzerie u Killingerů ve Vranovicích otevřená, protože ta má otvírací dobu od čtvrtka do neděle, takže ať už půjdete dneska nebo o víkendu, určitě si tam užijete spoustu hezkých chvil, a to ve společnosti 40-centimetrové pizzy z domácího těsta. Na žádnou Itálii si nehrajou a věřte mi, že jejich těsto fakt stojí za to a tu 40 slupnete jak malinu. A to hned dvakrát, protože jak už jsem říkal, dneska hrajeme o dva poukazy na pizzu ke Killingerům do Vranovic. Včera jsme volali Jirkovi, Jirka nebral telefon, tak dneska dáme prostor opět dámě. Věřím, že ta nám vale nedá. A budeme volat Báře, zdravotní sestřičce. A přiznám se, že na tom mám osobní zájem, protože jestli si někdo zaslouží vyhrát takřka cokoliv, takřka kdekoliv, tak to jsou rozhodně zdravotní sestry. Zaslouží si to už jenom kvůli svému povolání, ale...
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Je to tam! Barbora, zdravotní sestra, vyhrává dva poukazy na pizzu do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích.
2: No tak to je skvělý, to mám vedle dědinu.
1: Fakt? Odkud jsi?
2: Pozřán.
1: No tak to máš fakt za barákem.
2: Úplně, 3 kiláky, perfektní.
1: A už jsi tam někdy byla?
2: Ne, nebyla.
1: Máš to 3 kilometry od baráku a ještě si tam nebyla?
2: Ne.
1: Hele, občas je to nejlepší přímo před nosem a člověka musí někdo jiný ponuknout k tomu, aby tam dorazil, tak teď už máš konečně důvod. Ty důvody jsou dva.
2: To určitě.
1: A máš dva poukazy do pizzerie u Killingerů. Koho vezmeš sebou?
2: Teru, Verču.
1: Taky moc ode mě pozdravuj. Užijte si to. A ještě mi vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Jo, děkuju.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem, příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou, přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: Tak nám to všechno moc dobře dopadlo. Mluvím o soutěži Nevaříme, posloucháme. Dva poukazy na pizzu už znají svoji novou majitelku. V soutěži Kdo pak to zvoní jsme v posledním soutěžním kole dali 50 tisíc korun. No a co je před námi? Krásný víkend plný sluníčka a hlavně spousty akcí, které se v Brně na Jižní Moravě konají. My se k ním samozřejmě vrátíme už v té příští hodince, takže rozhodně laďte dál dopoledne na Hit Radio City Brno i po 11. protože nás toho čeká docela dost. Za chvíli Eva Farná Miraj, anebo Tomi Keš.
1: Máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
4: Pavle, to je ale náhoda. Honzo, dlouho jsme se neviděli.
5: A kdo pak je tohle? Tvůj syn?
4: Ano, můj dnešní průvodce po Brně.
6: Tatí, a půjdeme i do zábavního parku?
4: To nevím, jen do... to je moc drahé.
6: Ne, vždyť máme ten rodinný pas na slevy.
5: To není možné, ještě rodinné pasy fungují. My jsme je využívali, když jsem byl malý.
6: Rodinné pasy slaví 20 let.
7: Děkujeme všem rodinám, že jste s námi. Pokračujeme dál.
8: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
9: Ty v Bauhausu nevedeme.
8: A Auschus našel byste?
9: To vás zklamu, bohužel.
8: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
9: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
10: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
11: když se to má podařit.
12: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
13: Vyzkoušejte si vozy Fiat v Motortec. www.motortec.cz.
14: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
15: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa. Nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu.
17: Barvu? Je tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
18: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Hit Radio City Brno.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: No do nedělního rána ještě daleko, teď před námi je teprve víkend. A ten už je skutečně za dveřmi a doufám, že je to znát také na vašich pátečních pracovních povinnostech a že už toho moc nemáte a že raději posloucháte Hit Radio City Brno a řešíte s kolegy, co budete o víkendu dělat. Předtím ale pro vás samozřejmě musím zmínit pár dopravních informací. Je tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí Gajdoška u křižovatky s Táborskou. Stále se vyšetřuje střed osobního auta s nákladním, blokovaný je jeden jízdní pruh, tak pozor. No a pokud míříte z Veselí nad Moravou na Hodonín, tak před strážnicí se srazila tři osobní auta. Projíždí se Kyvadlově a s kratším zdržením je potřeba počítat v obou směrech. Tak šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz...
2: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
3: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
5: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. České Budějovice mají nové sportoviště. Jihočeská univerzita tam otevřela zrekonstruovaný areál pedagogické fakulty. Nabízí fotbalové hřiště, tenisové kurty nebo hřiště na beach volejbal. Kolik obnova stála, ví mluvčí školy Edita Kadlecová.
9: Rekonstrukce sportovního areálu je největší dokončenou investicí Jihočeské univerzity v letošním roce. Nová sportoviště stála 125 milionů korun a byla realizována s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
8: Školní areál bude sloužit kromě studentů také místním školám a spolkům. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky.
0: Teploty se v Brně na Jižní Moravě i díky slunečnímu svitu vyšplhaly na dnešní maxima, tedy na nějakých 17 stupňů Celsia. Ano, na některých místech může být i 18-19, ale rozhodně to nebude všude. Jak to bude vypadat odpoledne? No, na východě kraje ještě výjimečně se slabými přeháňkami, ale směrem k víkendu, k sobotě a neděli by se mělo vyjasňovat. A jak už jsem říkal, sobota i neděle krásné dny se sluníčkem a teplotami přes 20 stupňů.
6: Hit Radio City Brno.
0: A jak této skvělé předpovědi počasí přidám ještě skvělou muziku na páteční dopoledne. Eduard Majavika, Džiguli na Sunrise Avenue a Lost Frequencies.

V 11 hodin a 11 minut, říkám to často a rád a řeknu to znovu, v tento ryze brněnský čas ladíte Hit Radio City Brno a pokud ladíte pravidelně, tak předpokládám, že s námi i hledáte soutěžní zlaťáky lesů města Brna, protože i dneska pokračuje zlatý podzim a tak vás i dneska odpoledne pozvu právě tyto zlaťáky někam hledat. Ta dnešní indicie pro hledání pátečních tří zlaťáků zní: malé akáty jsou akátky a právě malým je zasvěcena tato část města především. A teď si můžete říct, jestli je to v této městské části nebo v této městské části. Nebo jestli to náhodou není přesně na pomezí těchto dvou městských částí. A já předpokládám, že už všichni moc dobře víte. A pokud ještě nevíte, co s těmi zlaťáky dělat, pokud je najdete, tak jenom připomínám, že každý z nich má částku, tedy hodnotu 1000 korun, a vy tyto zlaťáky můžete vyměnit v obchůdku lesů města Brna za biohovězí, zvěřinu, palivové dříví, samozřejmě lesní med a spoustu dalších skvělých věcí. Informace nejenom o této soutěži najdete na www.lesymb.cz a snad nemusím připomínat, že vzhledem k tomu nádhernému počasí, které odpoledne bude panovat, je tohle možná ten ideální způsob, jak trávit dnešní odpoledne.

0: ten pocit. Nejenom ze skvělé muziky od Global DJs v dopoledním vysílání Hitradia City Brno, ale také z faktu, že už je tady víkend. A protože už se blížíme do finále naší společné dopolední tříhodinovky, budu mít pro vás hned tři tipy na to, kam o víkendu vyrazit. A protože dneska je Noc vědy, která dokonale navazuje na Noc vědců, na jednu z těchto akcí vás samozřejmě pozvu taky. Tak vydržte, už za chvíli se k tomu vrátíme.
1: Porušky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
3: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
6: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Radíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout

0: souvislost. Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Během písně Come Undone od Robbieho Williamse jsem se vrátil do jeho koncertu v O2 aréně, kdy jsem ani jednou nevytáhl mobilní telefon z kapsy a jenom hltal a nevěřícně zíral, co tenhle frajer s celým tím mnoha tisícovým publikem dokázal. Neuvěřitelný zážitek a zdravím všechny, kteří tam tehdy byli s náma. 11:05 na Hit Radio City Brno, jdeme na ty slibované kulturní tipy. A není jich málo, tak to vezmem rychlovka, jo? Noc vědy. Hvězdárna.cz, tady se dozvíte víc o celém programu, který bude probíhat v digitáriu, ve vstupní hale, v malém planetáriu, v přednáškovém sále i exploratoriu. Veškeré info, jak už jsem říkal, hvězdárna.cz a bude to velký a je to dneska večer. Další pozvánka míří na den s městskou policií Brno a nejen s ní. Příští pondělí 28. ve svátek mezi 10. a 17. na Bauerově 7. Je to tradiční každoroční preventivní akce, kde vás čekají zajímavé ukázky historických i současných uniformovaných sborů, policejní, armádní i hasičské techniky, soutěže pro děti a tak dále. Akce bude probíhat za každého počasí a vstupné je zdarma. No a zítra, přátelé, zítra mezi 10. a 18. hodinou v údolí oddechu proběhne Guláš Fest 2026. Bude tam 9 týmů, spoustu doprovodného programu, na to společně s kapelou Standa Band, no a těšit se můžete také na program pro děti. No a pokud chcete ochutnat i dobré víno, rozhodně doporučuji, abyste přišli.

0: takhle si můžeme klidně prospěvovat i my. La, la, la. Protože je tady víkend. Ten už je skutečně za dveřmi. Blíží se 11:45. Konec naší společné dopolední tříhodinovky. Byť samozřejmě ještě moji kolegové se o vás budou starat až do večera. Ale přeci jenom už to bude mít takový ten víkendový švoník. A tak pojďme rekapitulovat, co jsme dneska všechno stihli. Mluvili jsme o opravách Lužánek, bohužel tedy ne fotbalového stadionu, ale alespoň těch lužáneckých bazénů. Pozvali jsme také na zápasy Komety dneska v Olomouci, ale proti Pardubicím v neděli doma ve Winning Group aréně. Připomněli jsme Evropský týden sportu společně s českou obcí Sokolskou. Rozdali 50 tisíc, kdo pak to zvoní, i dva poukazy na pizzu v soutěži Nevaříme, posloucháme. Další prachy můžete vyhrát v rámci Zlatého podzimu, když najdete 3 soutěžní zlaťáky, ale o tom už jsme taky mluvili a víc indicí najdete na www.lesymb.cz, takže co k tomu vlastně dodat? No už jenom moji závěrečnou dopolední srdcovku. A já vím, že to říkám pořád, ale věřím, že i dneska se vám bude hodně líbit.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Zdravotní sestřičky, tahle zpráva je pro vás. Dětský hospic Dům pro Julii v Brně pomáhá nevyléčitelně nemocným dětem. Aby pomohl ještě více rodinám, rozšiřuje svůj tým o zdravotní sestry do odlehčovací služby. Hledáme zdravotní sestry, které chtějí spojit svou odbornost s hlubokým smyslem a sebeuplatněním v péči. Budeme rádi, když se přidáte do našeho týmu. Více na www.dumprojulii.com.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Puf, puf, mňau!
12: Pejse, kočička, ani další mazlíci nejsi parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje,
6: je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

To nám ten týden zase utekl, co? Přiblížila se 12. konec naší páteční společné dopolední tříhodinovky a brány do víkendu otevřeny do kořán. A já se s vámi rozloučím opět mojí závěrečnou srdcovkou a protože mám celý den takovou velmi příjemnou předvíkendovou náladu, tak když to na mě přijde, vzpomenu si na legendárního DJe a producenta, který už bohužel není mezi námi, říkal si Dario G a jeho legendární pecko Sunshine, tak já si prostě chci dát a věřím, že se tím trefím do vkusu i vám všem ostatním. Touhle peckou se s vámi loučím, přeju vám krásný víkend, odpočiňte si, zasloužíte si to a přestože je v pondělí svátek a do práce bych jít neměl, já přesto půjdu a budu se na vás v pondělí těšit mezi 13. a 18. hodinou. Tak se mějte a v pondělí před jednou zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Na výjezdu z Kohoutovic na Libušině třídě ve směru na Nový Lískovec zasahují záchranáři a policie u zraněného motorkáře. Počítejte s omezením. Na Gajdošce u křižovatky s Táborskou se stále došetřuje dopravní nehoda osobáku s nákladňákem a D1 182 ve směru na Brno hlásí porouchané nákladní auto. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
3: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Sněmovna se k hlasování sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Babišův kabinet pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
15: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
14: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu.
16: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín a také dvojí opatření, jiná o víkendu a odlišná pak ve sváteční pondělí. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová příští středu a od čtvrtka pojedou tramvaje bez omezení. O víkendu ale dozná změn třeba tramvajová linka 1.
17: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Aktuálně Brno hlásí 15 stupňů Celsia, odpolední maxima budou na 17. V průběhu odpoledne může ještě zapršet, ale směrem k večeru a k víkendu nás čeká vyjasňování.
18: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
19: Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, Music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už Tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna.

0: Král 90-kových diskotek DJ Bobo z hitem Everybody. Srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debutovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i Everybody. Tak pojďme na další debutové věci a tentokrát si dáme úplně první single skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Rádiu. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možný?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto. A tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct. Tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozepnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: Pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hitrádia 777937777. Tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si dali i tady u nás na Hitrádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli, čeká nás srdcovka na přání.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Maxi.
6: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
5: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do Pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elite.cz.
7: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
11: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nagrý, brds.cz.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám. Přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient nula, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient nula vlastně, ne? Teď nad tím přemýšlím, možná je to... No nevím, musím se na to podívat. Každopádně pojďme teď na to nejzásadnější. A to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka tak ta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci s očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Radio.

0: September Belong Together na Hit Radio ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Pelnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuju, poslouchejte večer Hit Radio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Radio Classic, kde přesně tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličko nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
3: Slyšela jsi už o vánočním cukroví od Jam?
4: Jam? To jsou přece ty skvělé zmrzliny.
3: A teď i poctivé vánoční cukroví.
4: A cena?
3: Nejlepší cenu získáš při objednávce už teď v září.
4: Na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Přesně tak.
4: jam.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Do České republiky poprvé přichází jeden z nejlepších gospelových souborů světa. The Original Golden Voices of Gospel z New Yorku. S touto mimořádnou formací spolupracovali světové hvězdy jako Michael Jackson, André Rieu, Bonnie Tyler nebo Helen Fisher. Zažijte večer plný emocí, radosti a autentického amerického gospelu. 6. ledna v Praze a 19. ledna v Brně. Vstupenky v síti ticketportal.cz.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschus našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
18: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličku nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje. A dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích, Frlické ulici, probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty, co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty, co .cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Šéfe, kam jdeme letos na večírek?
10: Tak přesně téhle otázky se děsíte každý podzim, že? Letos máte vyřešeno. Firemní večírek v restauraci Charlie's Park. Nabízíme atmosféru, program i zážitek. Pro pár lidí i stovky hostů. Pro nezapomenutelný večer, který si chcete užít. charliespark.cz.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu odolená voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Zásah proběhl včera v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických společnostech, informoval zdravotnický deník. Podle serveru zásah souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Ázerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí zápasem v Portugalsku. A teď ještě něco z regionu.
1: Brněnská zoologická zahrada chce lidem zpříjemnit návštěvu. Lidé, kteří se na Mniší horu chystají, mohou nově využít interaktivní datový přehled k lepší volbě termínu a času svého výletu. Zjistí například, kdy je tady největší návštěvnický nápor a podle toho se zařídí.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
1: Nebe je dnes v Brně a na jihu Moravy oblačné, pršet by ale mělo výjimečně. Teploměr ukáže maximálně 19 stupňů. Víkend přinese oteplení.
11: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože skupina MIG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po dvou dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga a tohle jsou Miraj, zítem tenkrát. Tak užívejte pátek s Hit Radiem i s Jirkou.

Lady Gaga na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle singl vychází po dlouhých dvou letech. Po dlouhých dvou letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21 Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky. Budu citovat. Je to vlastně o zásahu bleskem. O tom, co nás může potkat v každém věku. O něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka, dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašské Meziříčí, Olomouc a skončí třemi koncerty v pražském Lucerna Music Baru, a to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si to užijte. Zítra den. MIG 21.

0: Zapleť vám, že v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne hit Complicated už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 000 korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
4: Parkování v Brně. Od 29. září se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Starý Lískovec, konkrétně do oblasti 901 Dunajská. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: Vážení posluchači, během září nás čeká 10 setkání s vámi, obyvateli příměstských částí Znojma. Přijedeme za vámi na Hradiště, do Přímětic, Kasárny, Mramotic, Konic, Popic, Louky, Oblekovic, Načeratic a Derflic. Chceme přijít přímo za vámi, vyslechnout si vaše připomínky a nápady a společně hledat možnosti, jak věci posouvat dál. Budeme rádi, když přijdete. Konkrétní termíny, časy a místa setkání najdete na webu a sociálních sítích města Znojma. Těším se na setkání s vámi. Jiří Kacetl, místostarosta města Znojma.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Kam utíkáš?
11: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
10: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
11: A rolety mají taky?
10: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
11: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
12: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
13: www.ham.cz.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila, někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně tak to bylo. Jak to probíhalo, to si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nechám, ty to štěně.
1: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
2: Jste nám takovou radou?
3: Jo!
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala.
2: 10x5.
1: 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi.
4: A

0: Shakira na Hit Radio, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden. Že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babovku, Bobovku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
12: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Schořela mi kulma.
15: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
16: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datar, opravdový elektrospecialista.
17: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
18: Plný podnik, kvalitní perso trendy, doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tempo nám na Hitrádiu udávala Zara Larsson, je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Skořebka probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hey, what's up, it's Rihanna.
12: I'm Harry. This is The Weeknd.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
16: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci, je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci agentura doporučuje také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých, přibližně 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean King nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzas-Maneiro 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Jejíž soupeřkou je teď Kristýna Bukša. A teď ještě něco z regionu.
1: Brněnský dopravní podnik chystá na prodloužený víkend výluku tramvají v okolí vozovny Komín a také dvojí opatření, jiná o víkendu a odlišná pak ve sváteční pondělí. Definitivně bude rekonstrukce trati hotová příští středu a od čtvrtka pojedou tramvaje bez omezení. O víkendu ale dozná změn třeba tramvajová linka 1.
13: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ.
1: V Brně a na jihu Moravy je dnes nebe oblačné, sprchne ale jen výjimečně. Naměříme maximálně 19 stupňů. Víkend slibuje oteplení.
13: Jirka Pelnář, Hitrádio.
0: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak spoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci, zároveň také dneska také k jejich horké novince duetu, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska video videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hit Radio na začátku další odpolední hodiny.
13: Hit Radio City Brno.

Foreign, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, happy ending, už za chviličku, teď Damiano David.

Jestli půjdete letos na maturitní ples, tak určitě v průběhu večera nebo na následní afterparty, tak tenhle hit uslyšíte. Flow Rida, Kesha, Ride Round, to se hraje jako velmi často. Co už se ale nehraje, tak a je to škoda na těch diskotékách, tak jsou třeba vanastovky. Nádherný hit v Princeznách, má to 5 minut, dáme si ho už za chvíli tady na Hit Rádiu. Je k tomu taky moc hezký videoklip, jen vlastně asi doteď nikdo neví, co chtěl básník říci hned prvním závěrem na spermie. No, na druhou stranu všichni jsme ta jedna nejrychlejší. Tak v Princeznách už za chviličku tady na Hit Rádiu.

0: Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
2: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
1: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Ah, tak jo. Jdeme na to.
2: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Hledáte práci? Brno volá. S Maxins začíná nová kapitola.
8: Pracujte ve skladu v Brně a získejte stabilní mzdu, zákonné příplatky, ubytování a firemní svozy z celého okolí Brna. Pomůžeme vám s nástupem, dokumenty i adaptací. Volejte 800 400 405. Více najdete na maxins.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Brno má Orloj, Šaliny, Zácpy.
2: A od tří taky nás dva, což je možná ze všeho největší atrakce.
1: 3 hodiny muziky, Brna a témat, co vám zvednou obočí.
2: A občas i pár z vás ze židle.
1: Odpolední show Hitradia City Brno.
2: Jediná brněnská zácpa,
1: ve které chcete zůstat celé 3 hodiny.
0: Hitradio City Brno.
3: Zlepši si náladu.

0: Vanastovy věci, 90. léta, princezna, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hitrádiu ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hitrádia. Váš oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, pět legendárních hitů a ten šestý opět na vaše přání. Těším se na to moc. V úterý do té doby tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!
1: Zaostřeno na region.
2: Jak oslaví brněnské Žabovřesky svátek svatého Václava a jaké změny se v městské části odehrály během prázdnin. To a mnoho dalšího nabídne další podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou brněnských Žabovřesk Filipem Lédrem. Také na našem webu a na iradia.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Brně na ulici Kobližná.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
14: MSV 2026.
13: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Chcete slevový kupon z Baumaxu v hodnotě 500 korun? Zastavte se v Baumaxu v Avionu na Skandinávské, nakupte v oddělení domácích potřeb a zahrady nad 2,5 tisíce a kupon je váš. Takhle jednoduché to je. Akce platí do 27. září. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Pouze tuto sobotu top akcička v Nike ve Freeportu. Na všechny boty dostaneš na kase dalších 50% dolů a dalších 30% na refurbished kousky i oblečení. Pumě a Gapu čekají dalších 30% na celý nákup a extra slevy taky S. Oliver, Mustang, Under Armour a dalších. K tomu celý den Burger Street Festival a nadupané kolo štěstí. Sobota 26. září ve Freeportu v Hatích u Znojma bude slej.
20: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
21: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
22: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Začínáme. 15. hodina na dostřel a my dva opět ve studiu. David Máčela.
1: Peťa Březinová, je tady pátek, tu-du-du, je tady pátek, tu-du-du.
0: A jdeme na cesty, protože ten pátek se tam podle mě malinko může promítnout. Nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, v Brně v Řečkovicích, v Gromešově ulici, bourala dvě osobní auta, ale tady je to dobrý, tady se kolona netvoří. V centru Brna, v ulici Koliště, to je u tebe doma, tam to bude horší, protože přímo u toho autobusáku směrem na Heršpice srážka dvou osobáků v levém pruhu, počítejte se silným provozem a se zdržením v koloně. A na výjezdu z Brna po dálnici D52 před sjezdem na Modřice směrem na Pohořelice probíhá úklid silnice, po nehodě zdržení tady zatím kolem 5 minut. Pro tuto chvíli by to mělo být všechno. No, není to všechno. Ještě Vídeňská ulice hlásí problémy směrem do centra na sjezdu na Bohunickou, srážka dvou osobáků.
1: Jak se říká, Kovářova kobyla chodí bosa. Já jsem teďka uvědomila, že na Kolišti, ty jsi říkal v pravém pruhu, že tam je bouračka, protože jsem tam viděla auto, který bylo jako nabouraný, byl tam trojúhelník, takže věřím, pokud je to pořád to stejné.
0: V levém pruhu.
1: Aha.
0: Tak směrem na Heršpice.
1: V tom případě už to odklidili a je tam druhá bouračka.
0: Blbý. 728 790 848 budeme moc rádi, když i v pátek odpoledne budete tu dopravu tvořit s náma. Spolu na našem WhatsAppu. Děkujeme.
2: Šťastnou cestu, ať je bez nehody, s úsměvem vpřed, ať míříte kamkoliv. A ty co .cz, to je vaše jistota, bezpečný odvoz, bez obtěžování, bez starostí. A ty co .cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
6: Ponožky, hrnek. Letos ne. Darujte k Vánocům něco, co fakt potěší. Masáž, laserovou epilaci, odpočinek nebo čas pro sebe. Dárkové poukazy Body Up nyní s 10% slevou. Nakupujte online na body.up.cz.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák, 73-letý český turista, nouzově přenocoval v horské oblasti západních Tater na Slovensku. Muž dnes ráno kontaktoval horskou službu, která po něm pátrala. Byl bez zranění a pomoc nepotřeboval. Horská služba varuje, aby turisté počítali s časnějším západem slunce. Cestovní ruch je důležitou součástí české ekonomiky. Jeho význam připomene Světový den cestovního ruchu, který letos připadá na tuto neděli. Podle ředitelky Czech Tourism Terezy Hofmanové je důležité odvětví dál rozvíjet.
9: Potenciál cestovního ruchu si v agentuře Czech Tourism plně uvědomujeme a pracujeme s ním v naší strategii na období 2026 až 2030. Chceme, aby hosté zůstávali déle, poznávali celé Česko a přijížděli také mimo hlavní sezónu.
0: Další pobyty a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti přináší větší užitek místním podnikatelům, komunitám i lidem, kteří v regionech žijí. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve farmaceutických společnostech. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice.
1: Teď voláme na dispečink dopravního podniku města Brna, abychom zjistili, jak jezdí naše městská hromadná doprava. A je tam aktuálně Lukáš Drdla. Ahoj, Luky.
10: Ahoj.
1: Kde pak to stojí, nebo jak vypadá páteční Brno?
10: Tak nám se tady v pátek promítá klasická dopravní špička, Nejvíce se nám to ukazuje na linkách 44 a 84, které nabírají zpoždění až kolem 15 minut. No a potom taky u Avionu máme odstavený kamion, takže linka 67 nám nabírá zpoždění 15 až 20 minut. Zavádíme operativní odklony a snažíme se to minimalizovat.
0: No a dost možná za hodinu to bude vypadat jinak. Ostatně zjišťovat to budeme opět spolu. Díky moc, prozatím, měj se.
10: Díky taky a zdravím všechny posluchače.
1: 18 stupňů máme v pátek v Brně a okolí. Máme jako oblačno, co se týče deště, tak by pršet nemělo, ale zataženo bude. A to až do západu sluníčka, který teda v tom případě moc neuvidíme. No ale zítra to bude hodně libový, to bude moc libový, protože bude 20 stupňů, úplně jasno. V neděli 21 zataženo a v pondělí 22 a jasno.
0: No, tak to je podzim, který se nám líbí.
8: Hit Radio City Brno.
0: A co se nám taky líbí, to je to, že je tady pátek.
1: Pátek, jo.
0: Dočkali jsme se, týden jsme přežili a přežili ho taky vysokoškoláci a že jich tady v Brně máme. No, vrátili se nám zpátky, asi jste to pocítili na vlastní kůži. Někteří se s naším milovaným Brníčkem seznamují vlastně vůbec poprvé.
1: Záleží, kde všude jsou, kde se seznamují s Brnem, že?
0: Zjistíme to. Hit Radio. Timbaland a taky Katy Perry.
1: To mám ráda.
0: Je úplně na start páteční odpolední show. S Davidem a Péťou. Vítejte.

0: vaše Hit Radio City Brno, vaši David a Peťa, odpolední show a my jsme tenhle týden úplně jako na něco zapomněli.
1: Na co?
0: No na co? No na naše vysokoškolské studenty.
1: Ježíši, no kdyby jsme studovali, tak na to nezapomenem, no?
0: To ne. Já jsem rád, že jsem na vysokoškolské léta jako zapomněl.
1: Proč?
0: I když, no tak škola byla náročná, že jo? Proto jsem to taky zabalil na začátku třeťáku.
1: A jo.
0: A můžou za to možná i velmi časté návštěvy hospod brněnských a že jich tady není málo.
1: Ale myslíš, že ty hospody jsou teďka aktuálně těma studentama už přeplněný? Mně to nějak nepřijde, nebo ani minulý rok mi to tak nepřišlo.
0: No ba naopak si myslím, že ne, protože já jsem byl cvičit ve středu. Aha, proč se směješ?
1: Já se směju, ty jsi byl cvičit už tenhle rok poprvé?
0: Přesně tak. Taky mě to bolí ještě jo? Teďka a bude dopadlo? Ještě další týden bolet. No dopadlo to tak, že jsem zjistil, že posilovna je plná studentů. Normálně a já si říkám, jako v 8 hodin večer, ve středu, není to jako, není něco špatně. Já, když jsem studoval před těma více jak 10 rokama, nebo kolika, tak jsem ve středu večer seděl v hospodě. A už jsem měl minimálně 3 piva v sobě.
1: Já ti to vysvětlím. V dnešní době, kdy na sociálních sítích nebo někde můžeš takhle swipovat a koukat se na ty všechny prostě vyposilovaný lidi, jo, tak si řekneš, že tady ta Alča na mě nebude chtít, když budu mít pivní pupek, jo. Ona mě bude chtít, až budu mít ty buchty na břiše, které se neupečou v pekáči v troubě, ale upečou se v posilovně.
0: No jo. Ale to pak jako přichází, že ten požitek z toho zlatavého moku, pivní sláma, že? Tradiční studentský pokrm v hospodě.
1: No. Ale tak co si myslíte vy? A hlavně my bychom to mohli zjistit, co? Tak nezavoláme někam?
0: Takhle, my určitě zavoláme, ale vy nám mezi tím můžete dát vědět na náš WhatsApp 720 890 848 a jestli víte o nějakých studentech, kteří místo chlámání piva a vysedávání v hospodách brněnských zvedají činky a těžký váhy v posilovnách, tak bychom to jako rádi věděli. Ale ještě mezi tím si dáme samozřejmě muziku, že? Poetika a jejich blízko na Hit Radio City Brno.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Je, to by se cvičilo při téhle muzice. Hit Radio City Brno vám hraje songy, třeba i k posilování, ano. Jakože vlastně by nás to vůbec nepřekvapilo, protože my tady máme podezření s Peťou v odpolední show, že studenti, dnešní studenti, kteří přijeli zase zpátky k nám do Brna, už zase zaplavili šaliny a prostě vůbec celé město, takže nechodí už do hospod večer, ale chodí do posiloven, chodí do fitka.
1: No a řekni, jak jsi to zjistil, že ty jsi šel náhodou okolo posilovny a řekl jsi, že si zacvičíš, takže my zavoláme do té posilovny, kde jsi byl.
0: Jo. A buď nám to potvrdí, anebo vyvrátí. Jestli máte fitko plné studentů.
1: Už. Dobrý
2: tak
1: den.
2: To máme určitě, ale neřekl bych, že to bylo jenom vysokoškolský. A jako můžu odsouhlasit, že jakmile skončí prázdniny, tak se tady nahrne tak aspoň dvakrát tolik lidí, takže myslím si to stejný.
1: Ale vy nezjišťujete, jestli to jsou studenti. Prosím vás, chodíte na vysokou školu nebo už pracujete?
0: Neděláte ankety, jo?
2: Ne, neděláme ankety, ale máme tady studentský vstupy, takže jsme schopni to oddělit od sebe.
0: A zhodneme se na tom, že dřív, já nevím, když jsem studoval já před těma kolika, 10 rokama.
1: Tak si chodil jenom pařit.
0: Takže se chodilo prostě do hospod a do posilovence tolik nechodilo, jako co se týká studentstva?
2: Tak to nevím, protože to jsem tady ještě nebyl.
0: A studoval jste vysokou?
2: Studuju vysokou.
0: Studujete vysokou.
1: A chodíte do hospody nebo víc do posilovny? To je blbá otázka, když tam pracujete, že?
2: Ano, velmi blbá.
0: My tady tak máme blbé otázky, jo. No. Tak jo, tak děkujeme teda za váš názor a počkáte, a chodíte i do té hospody teda, nebo ne? Jako trenér nemůžete, že asi?
2: Moc ne, ale jako můžu. Nevyhodí mě od tam kvůli tomu.
1: Taky to vypadá, že posiluješ, ty ne, ty půjdeš doma.
0: Tak je potřeba, ne, vitamin i B trošku doplnit.
2: Určitě, dá se i z takových zdrojů doplňovat vitamin B.
1: To je dobré.
0: Tak jo, tak děkujeme.
2: Jasně, za málo.
1: Mějte se,
0: Naschledanou.
1: Takže tady je to úplně jasný. Máme teda potvrzeno, že do posilovny chodí více studentů. A teďka ještě to ověřit z té druhé strany. Ty kam jsi chodil do hospody, jsi měl studentská léta?
0: Všude možně, různě.
1: Všude zdejší zbyl.
0: Jo, ale jako nejvíc asi jsem prověřoval hospody v centru města, Orel, Vlk dřevěný, Růže na Moraváku, pod lékárnou Grohovka, ta taky frčela, že jo, ve Veří, takže...
1: Tyjo, ty jsi byl brněnský švihák, ty.
0: No jistě, bo o to víc mě teda jako zaráží a překvapuje, že se to všechno změnilo a že studentský život už není studentským životem.
1: Tak to zjistíme.

0: is falling down. Hit Radio City Brno, odpolední show s Davidem a Peťou a otevřeli jsme téma studenti v Brně. Jak tráví večery? Chodí do hospod, vysedávají tam, pijí pivo jedno za druhým, anebo chodí do posiloven? Já jsem teďka zjistil, že už spíš chodí do posiloven.
1: No ale abychom si to potvrdili i z druhé strany, tak voláme do velmi známé hospody, kam chodí nejenom studenti, a je to u Dřevěného vlka v centru Brna na Zelňáku, že jo? Krásný den!
0: Kdo je tam?
2: Ano, dobrý den, zdravím, Lexa u telefonu.
1: Lexa, jste řekl?
2: Ano, ano.
1: Jo, Lexa, Lexíku, tak co teda, chodí k vám studenti?
0: Aha.
2: Samozřejmě, že k nám chodí studenti, tady den na denní mraky.
1: Jo.
0: Počkat, já jsem k vám chodil před víc jak 10 lety jako student a to byly fakt hospody plné jako studentů. Neříkejte mi, že se to malinko změnilo, nebo nezměnilo, tak spíš.
2: Samozřejmě se to nezměnilo, študáci k nám chodí neustále a non-stop, jsou tady pečení, vaření a dá se říct, že už jsou tady blíž jak domů.
0: Yes!
1: No tak počkat, tak v tom případě buď jako přibylo studentů a nebo stíhají všechno. Oni jdou do posilovny a pak si dají to zasloužený pivo, takže nikde to neubilo.
0: No tak to jsme spokojení, takže vlastně jste nám přinesl dobrou zprávu. Já jsem se bál, že už studenti nechodí si užívat studentský život.
1: To je super, takže

0: Znám, jo?
1: Ano, takže jsme zjistili, že vlastně po posilovně studenti chodí do hospod. No, je potřeba prostě i ty jontové nápoje do sebe dostat, že jo, po výkonu.
2: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: Rose, Bruno Mars, my míříme k víkendu, je za námi další pracovní týden. No a my jsme v rámci něj, v rámci odpolední show s Davidem a Peťou, taky otevřeli ztráty a nálezy. A řešili jsme tady jeden příběh, který se stal Zdenálovi a Ludmile. Ti byli na dovolené v Řecku, na nějakém ostrově, a ztratili tam snubní prsten. Ale kde?
1: V moři.
2: Moři. A myslíte si, že se našel?
0: Pojďme si připomenout ten jejich příběh, jejich příspěvek, který nám zavolali.
3: No, byli jsme na Líbánkách v Řecku na Rodosu. A předposlední den před odjezdem se Zdenkovi z prstu ztratil prsten, ne? Teďkom panika, že kde ho asi jako ztratil, protože jsme byli v moři předtím, že jo? Jsme hledali večer, pak druhý den ráno, ale šli jsme to říct na recepci. Nechávala jsem tam kontakt na sebe, no vlastně týden potom, co jsme se vrátili z dovolený, tak mě volali z Řecka, že prsten se našel, Vyška. Že to našla vlastně nějaká paní, jako její dcera z Polska. Paní mě psala, že její dcera je tak nadšená, že to našla a že to má takový konec, že už to vykládala tady ve škole. No a teďkom by nám měl prsten snad přijít.
2: A my už máme i rozuzlení. Prsten totiž přišel.
0: Jo.
2: Ale s čím přišel, tak to vám řekneme za chvilku. To budete čubrnět.
0: Tak zůstaňte s námi. Pokračování tohoto příběhu po One Republic. A teď to pojďme roztleskat. Hej, hej, hej. Vaše Hit Radio City Brno.

0: Je to Radio City Brno, odpolední show a příběh ztraceného prstenu. Představte si to, jo. Máte na ruce snubák, jo, máte snubák, jdete si zaplavat do moře a jakmile se dostanete nad hladinu nebo prostě jdete na pláž, zjistíte, že ten snubák prostě na vaší ruce není. Není, ale přesto po pár dnech zjistíte, že ten prsten se našel. To je naprosto něco neuvěřitelného. Peti?
1: On se našel a už doputovalo zpátky k jeho majitelům do České republiky a spolu i s jedním krásným dopisem, jo, byl v angličtině a je to od holčiši, která ten prsten teda našla a píše. Dobré ráno, jmenuji se Marisia a mám velkou radost, že jsem vám mohla pomoci najít váš snubní prsten. Ležel si spokojeně na dně moře a myslím, že to tak asi mělo být, že jsme ho našli právě já a moje mladší sestra. Zatímco naši rodiče nám pomohli najít jeho majitele. Naše rodiče nás vždycky učí, že je důležité dělat dobré skutky pro ostatní a že laskavost vždycky nějak, že se nám laskavost vždycky nějakým způsobem vrátí. Chápeš to? Té holčí se podle mě 10. Neuvěřitelný. Přejeme vám oběma jen to nejlepší a spoustu štěstí. A příště prosím, buďte se svým prstenem v moři opatrnější. Nejsem si jistá, jestli se ještě někdy budeme potápět na stejném místě, aby jsme ho našli.
0: To je nejlepší.
1: To je top. Prosím vás, takže se nepotápejte s prstenem. Ale víte co? Můj manžel na to měl úplně ten nejlepší komentář. Já ho musím najít, jo. To bude stát za to. Můj manžel prej. Hele, tak ten svůj prsten, zkus ho odhodit tady na kolišti v Brně. Třeba se nám taky vrátí, když jsou lidé tak dobří.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Afriky. A vzala Shakira. Pamatuješ na tuhle písničku, to bylo hodně populární. To se,
1: jo, jo,
0: to se tančila ta zumba na to.
1: Já bych chtěla stávat s žirafama, to bych chtěla.
0: Nestačí ti, že stáváš s čivavou?
1: Ne, ne, ne, ta mama, ta nemá tak dlouhý krk.
0: To je fakt, no. Tak, žirafa by se ti zase nevlezla do postele.
1: Jo, to ne, no.
0: Jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis z Brna okolí nás zavedl do Řičkovic. V Gromešově ulici bourala dvě osobní auta. V centru Brna v ulici Koliště u autobusáku směrem na Heršpice srážka dvou osobáků. Tak snad už to taky bude v pohodě. No a jak vypadá aktuální páteční odpolední dopravní špička v ulicích Brna? To budeme zjišťovat za kus dispečinkem dopravního podniku. A my si můžeme teďka zpívat tady do toho. A víš co? Nebudem si zpívat, dáme rovnou zprávy. Co ty na to?
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pondělí 28. září slaví Česko Den české státnosti. Státní svátek je jedním z dnů, kde mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Zákon ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Kontrola reflexních vest odhalila řadu nedostatků. Česká obchodní inspekce prověřila 100...

0: I rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buxaovou ve dvou setech.
1: A páteční odpoledne bohužel nevěstí nic dobrého ani na silnicích a kolejích. Víc ví o tom z dispečinku dopravního podniku města Brna Lukáš. Luky, ahoj, hezké odpoledne. Které spoje se zdržují a o kolik minut víc si postojíme na zastávkách?
2: Hezké odpoledne i tobě do studia i našim posluchačům. Aktuálně největší zpoždění nabírá linka číslo 69 v Bohunicích, a to až 25 minut. Dále naše taková páteční klasika, okružní linky 44 a 84, zpoždění okolo 20 minut. Oproti minulé hodině se nám podařilo stabilizovat situaci na dálnici D2, kdy linka 67 už se dostává se zpožděním pod 15 minut. No a samozřejmě nemůžeme opomenout Vinohrady, kde trolejbusy 25 a 27 jako každý pátek nabírají zpoždění okolo 15 minut.
3: Kolik byste si tipnuli, že aktuálně měříme?
1: Já to vidím při pohledu ven z okna na takových 14.
3: 14, to přitlač, 18 tam máme, jako sice je oblačno zataženo, takže ono to svádí si myslet, že je méně, ale ne. No a co se podívat spíše na zítra, protože bude sobota. Jo. Jasno bude, bude 20 stupňů a v neděli 21 a v pondělí to
1: máme
3: je svátek. A to je jedno, kolik bude.
1: Kolik?
3: 22, hele.
1: Fakt?
3: Jo.
1: No tak to je nádhera, hned mám ten den hezčí. Hit Radio City Brno. Jestli vy se trápíte, jste u nějací unavení, jo, potom náročně to si trošku malinko probereme. David Máčela.
3: Peťa Březinová.
1: Odpolední show, pátek 25. září. A teď voleme doprava, protože tohle je legenda.

0: Abracadabra. Zpívá Lady Gaga v odpolední show Hit Radio City Brno a my taky vlastně uděláme tak trošku abracadabra. A přičarujeme Vánoce do našeho vysílání. Těšíte se? Někteří teda vůbec o tom nechtějí slyšet a já se vůbec nedivím, však je teprve 25. září, ale ani se nenadějeme. A v obchodech budou adventní kalendáře, Mikuláši a tak dále. Už to tady prostě na nás všecko bude čekat. Každopádně tady Peťa, ta už si Vánoce přičarovala.
1: Já jsem si je připomněla, to jsem ani nechtěla. Jsem šla ven u nás na kolišti a cítím, zacítila jsem čumákem normálně vůni perníčku, ne? Hmm. A já si říkám, ty tady někdo peče buchtu tam asi...
0: Byl to ten prostě klasický perník na jídlo.
1: Ano, klasický perník na jídlo, a nevím, které
0: myslíš
1: ty. Právě
0: jsem si říkala, co jsi všecko cítila, víš?

0: kolišti v parku.
1: To je pravda, tam je to různý, ale... ale nové jsem zjistila, že jedna paní, co šla přede mnou, tak ona voněla jak ten perníček. Tak se mi chvilku pronásledovala. Aha. Jako trošku mi to přišlo blbý, jo. Ale ona tak hezky voněla. To bylo tak dobrý.
0: A nezakousla ses do ní?
1: Hele, chtěla jsem, jo. Já jsem se spíš bála, aby jako se do ní nezakousla čivava, ale dobrý, dobře to dopadlo.
0: A byla paní i s polevou? Protože perníky bez polevy prostě nejsou perníky.
1: Ale já právě mám perníky bez polevy, páč, tu polevu neumím na to, nazdobit. No.
0: Já miluju perníky s polevou a určitě mě dáte za pravdu a budete se mnou souhlasit, že když se řekne perníček, tak co nás napadne jako první?
1: Šerek.
2: Mám tě na lopatě, perníčku, jako Mařenka a Jeníčku, totiž i Jeníčka a Mařenku, už mi nikam neutečeš.
3: Ty hnusná zrůdo.
2: Já nejsem zrůda, to ty jsi zrůda. Ty a ta ostatní pohádková verbež, co zapleveluje tenhle svět. Tak mluv, kde je ten zbytek?
3: Mluvíš mi,

0: Spring nám dohráli na Hit Radio City Brno. Dneska je to malinko tady divočejší v našem vysílání, ale nám to vlastně vůbec takhle při pátku nevadí.
1: Ha, tak jako Brno je v pátek jedna velká divočina.
0: To no. Máš pravdu. No tak a bude se něco dít i během víkendu a během toho prodlouženého víkendu, protože v pondělí je volno?
1: Ano, bude se moc toho dít. Třeba takový guláš fest, jestli máte rádi guláš.
0: Máme.
1: Ať už je to, já nevím, jestli s vepřovým masem, s hovězím,
0: zvěřina
1: se tam dává, nebo jenom klobása.
0: Z divočáka může být, ano.
1: Jo, to je jako na chudáka, ne?
0: S klobásou ne. To je takový ten burst guláš třeba.
1: Jo, jo,
0: ale
1: jo,
0: ten je taky dobrý s bramburkem.
1: To je pravda. Hej, teď jsem se nalákala, šla bych, takže
0: a kde?
1: Taky.
0: Kde?
1: No tak to teď neřeknu, ne, to řeknu za chvíli, ať jsem trošku tajemná s tím gulášem.
0: A jo, a máš tam ještě něco jiného?
1: Mám.
0: Jo?
1: No.
0: Co třeba?
1: Hej, ty jsi jak stará Kilišová, tyjo. Třeba noc vědy.
0: To nebudeme teďka řešit teda, až za chvilku.
1: No.
0: Tak jo. Mažu stopy.

0: konečně. Konečně pátek a konečně taky prodloužený víkend. Dočkali jsme se, školáci budou mít konečně, vlastně pokud se nepletu, poprvé v tomto školním roce volno. Sice jeden den, ale já bych byl mega rád. Posloucháte Hit Radio City Brno, odpolední show, a my pro vás máme teď tipy, jak si ten prodloužený víkend užít.
1: No, co s načatým víkendem? Ale tak co takový... Nebo co takový, co taková noc vědy? To byste mohli. Brněnské planetárium, hvězdárna, tak je to tam dneska, je tam pestrý program. A jako co mě strašně nezarazilo, ale hodně jsem nad tím zapřemýšlela, vy byste mohli taky. Co byste vzkázali mimozemšťanům, kdybyste věděli, že si to fakt přečtou? Nějaký vzkaz, jo?
0: Ať zůstanou tam, kde jsou.
1: Tady totiž čtu jeden komentář jedné paní, a ona píše, ahoj, jsme Země a prosím vás, nesuďte nás podle komentářů na internetu, které píšeme.
0: To je dobrý.
1: Jako v tomhle jsme blbí, možná, že ti mimozemštění jsou lepší, no.
0: A pokud se nepletu, tak ty vzkazy zařizuje brněnská hvězdárna. Pokud chcete poslat vzkaz do vesmíru, tak dneska můžete vyrazit na brněnskou hvězdárnu. Jinak ten program Noc vědy probíhá i na Masarykově univerzitě, na snad všech fakultách. Mendelka má taky připravený program, základní škola Novolíšeňská, základní škola Eduard, Vysoké učení technické v Brně, Český meteorologický institut a spoustu dalších, třeba i Univerzita obrany. Mrkněte na stránky nocvědy.cz a vlastně si myslím, že ta věda vás bude bavit. Jo? Pokud jste neměli rádi ve škole fyziku, chemii a tady ty matematiky.
1: No jasně, já jsem to právě neměla ráda, ale pak mi bylo vysvětleno, když jsem byla i ve hvězdárně, nebo tady je taky přece na výstavišti, ty jsi tam měl živé vysílání.
0: No jasné.
1: Já jsem zapomněla, jak se to jmenuje, pomož mi.
0: Věda a technika, Peti. Festival vědy a techniky.
1: O, děkuji ti, to bylo složité. No tak tam mě nabádali, že jako mě to bylo jenom blbě vysvětleno v té škole. Jo, takže nezahazujte to, běžte se podívat, běžte se inspirovat a kdo ví, třeba se z vás stane nějaký vědec.
0: A myslím si, že to bude ten nejlepší start do toho prodlouženého víkendu, protože hned v sobotu nás čeká co?
1: Guláš fest bude potom, ale co je důležité, tak v pondělí je volno a bude běh pro útulky na Vinohradech anebo den s městskou policií.
0: Vidíte to, je z čeho vybírat, pokud máte taky nějaký tip, dejte vědět. Hit Radio. Hit Radio.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

0: To máme rádi, jo. Moc, moc, moc. A doufám, že vy taky. Normálně nám to tady nejede dneska. Už to jede.
1: Už to jede.
0: Už to jede. Už to jede.
1: Máte hezký pátek, já doufám, že ho máte stejně dobrý jako my dva. My se jako fakt bavíme.
0: No že? Nevím, jako technika dneska malinko zlobí tady ve studiu a...
1: Ale nám ani vám to náladu neskazí, to protože ne. Hudba jede a to je důležité.
0: Ale tričko je malinko propocenější, co ti budu. Nejlepší dopravní servis Brna okolí je, nevím jestli úplně nejlepší, ale... Mám tady jenom jednu situaci, což je na pátek hodně dobrý. Na Znojemsku u Krhovic ve směru na Valtrovice střed dvou osobních aut. Záchranné služky na místě a dá se to projet samozřejmě se zvýšenou opatrností. Víte-li o čemkoliv dalším, tak se stačí ozvat na náš WhatsApp. 720 890
1: 848, ne?
0: Ano.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
3: Je 17 hodin krátké zprávy a David Račák. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závazně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku. Tento týden jí předložili 20 senátorů. O prodlouženém víkendu nepojede pražské metro C. Omezení bude v úseku Pražské povstání a Chodov. Jaký je důvod, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řech.
4: Dopravní podnik vymění v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Do plného provozu se metro na lince C vrátí od úterý 29. září od ranního výjezdu.
3: Cestující mohou po dobu omezení využít náhradní autobusovou dopravu XC. Milánské letiště Malpensa dnes oficiálně přijalo do názvu jméno bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Nově nese název letiště Milano Malpensa Silvio Berlusconi, informovala agentura ANSA. Berlusconi zemřel ve věku 86 let v červnu 2023. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
1: 17 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí.
0: 17!
1: Ti už dávno není, mě taky ne, ale venku 17 je. A zítra, v sobotu, má být jasno, 20 stupňů. V neděli teda zataženo, já se podívám, no zataženo. Já to říkám tak jako negativně, ale ono v podstatě bude zataženo jako odpoledne, ale to sluníčko se bude drát ven a bude 21 stupňů, na sluníčku mnohem více a v pondělí to bude úplně pesrádes, protože 22 stupňů a úplné jasno. A to bude v tomto znamení bude i potom celý další týden.
0: Fakt?
1: Jo.
0: To jsou dobré zprávy. Znáš to?
1: Já jsem teď čoku, co to je?
0: Jsou holky.
1: A co chtějí říct?
2: Hit Radio City Brno.
0: Startujeme poslední dnešní páteční společnou hodinku. David, Péťa za mikrofony. Ahoj.
1: Ahoj. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Goty Kimbra, Hit Radio City Brno, David, Petra.
1: Jo, Petra, já nemám ráda, když mi někdo říká Petra.
0: Sorry. Petro. A co když řeknu Petr?
1: Jo,
0: znáš
1: Petr?
0: Jméno Petr?
1: No jasně, Petr Boháč.
0: Petr Boháč, to je mluvčí brněnského autodromu. A proč zmiňuji tohle jméno? Protože kdo jiný by nám měl potvrdit ten... Ne, příští rok? Příští rok.
1: No jasně, že to je příští
0: rok.
1: Já
0: jsem chtěl letošní.
1: Jo, nebo bys chtěl závodit i letos ještě?
0: Ne, bavíme se samozřejmě o slavných motocyklových závodech MotoGP, které jsou tady u nás v Brně a my jsme na to pyšní a hrdí a jsme rádi, že se pojede i příští rok. V jakém termínu se tedy pojede?
1: No, my už to jako víme, ale proč, nebo ptali jsme se Peti, proč zrovna zvolili znovu prázdniny?
0: Jo?
1: Je to tak jako dobrý termín?
0: Jo, je to prázdninový termín, přátelé. Tak Peťo, proč?
2: Návrat Grand Prix České republiky do prázdniny pro nás všechny skvělá zpráva, myslím si, že zejména pro fanoušky, protože ti po tom tradičním termínu letos trošku volali. My jsme si říkali, že ten červen možná nebude úplně špatný, ale pochopitelně tradice a zvyklost je důležitá věc. A jak návštěvníci z Česka, tak ze zahraničí mají Brno zkrátka s těmi prázdninami tak nějak spojené a proto jsme velmi rádi, že se s promotérem podařilo domluvit návrat do prázdnin a konkrétně tedy na 16. až 18. července. Myslím si, že je to jeden z důležitých faktorů pro to, abychom v roce 2027 zažili opravdu krásnou Grand Prix. A to nejenom z pohledu toho termínu, ale i z pohledu toho, že se nám to potkává se 40-letým výročím autodromu Brno, což je důvod k oslavě sám o sobě a tak si myslím, že se nám to podaří nějakým pěkným způsobem spojit a že ten příští ročník bude o to veselější, o to zajímavější, o to zábavnější.
0: Já myslím, že tím, že je to ten termín teďka zase o prázdninách, tak je to dobrá zpráva i pro všechny ty, kteří měli problém třeba sehnat ubytování, protože že jo, studenti vyklidí byty. Takže ty byty se budou teďka pronajímat a nabízet právě těm fanouškům MotoGP.
1: I Petra Březinová bude nabízet.
2: Já si skoro myslím, že to je dobrá zpráva úplně pro všechny, protože nejenom ubytování, ale třeba i doprava. Přeci jenom přes léto v Brně je ta doprava o něco málo klidnější a tak by i ta doprava na okruh z okruhu a vůbec v tom okolí i v regionu mohla být o něco příjemnější.
0: No a my jsme ten termín ještě vlastně neřekli za celou dobu, tak prosím pěkně, až si budete plánovat na příští rok, na příští léto dovolenou, tak v žádném případě si to neplánujte v termínu 16. do 18. července, protože to se pojede MotoGP právě u nás v Brně.
1: Těšíme se. Bam, bam.
0: A kde si vybrat to nejlepší místo na okruhu? Tak to nám za chvilku řekne přímo Filip Salač, jediný účastník motocyklového mistrovství světa. Teď Taylor Swift z Hit Radia City Brno.

0: Imagine Dragons. Tohle jsou jejich rytmy. Odpolední show. Mikrofony Hitrádia City Brno dál patří nám dvěma, Davidovi a Peti, a my jsme tady naťukli téma MotoGP v Brně příští rok. Už teď víme, že to je tedy nový termín, je to prázdninový termín od 16. Do
1: 18.
0: Jo, vychází to tak, 16. až 18. července, tedy od pátku do soboty, tenhle ten prodloužený víkend. By bylo fajn, kdybyste zůstali v Brně. Vás, co motorky úplně nezajímají, tak samozřejmě vy víte, že v tomhle termínu prostě zmizíte z Brna. No,
1: ale já vím o někom, kdo bude stoprocentně tady v Brně, a to je Filip Salač.
0: Jo, a vy byste měli teď nastražit uši, protože už jsou vstupenky jakoby v prodeji nebo v předprodeji. Takže kde je to nejlepší místo podle jediného účastníka, ne, ale jediného českého účastníka na mistrovství světa nebo v mistrovství světa silničních motocyklů. Filipe?
2: Já osobně bych si šel asi sednout na C-čko, na přírodní tribunu, protože tam jaký ten největší kotel a myslím si, že to tam bude mít největší atmosféru, takže tam bych si to jednou chtěl taky podívat na ty závody, až třeba jednou přestanu závodit.
0: No ale Filip nepřestává závodit. Jako? Filipovi se daří šlape, teď dojel druhý.
1: Ano, ano, právě on se teprve mně přijde rozjíždí. On se dostal na to svoje, jakože je mu v tom teďka dobře, že už je si v tom jistý. A podle mě, jako si myslím, že příští rok ho uvidíme ne jako v Moto2, ale já bych ho viděla vyloženě na hlavním.
0: Na hlavním závodě MotoGP. No uvidíme, záleží, jak

0: zaturuje a jak bude jezdit, jestli to bude tak jako nám tady předváděl, tak nevím, nevím.
1: Protože my chceme po Filipovi Salačovi, aby ukázal zvukově, jak bude jezdit, jak pojede po Masarykově okruhu, jaké prdy to budou. Tak pojď.
2: Tak to, asi tak,
1: to porovnáme. Uděláme teďka soutěž, jo? Mm-hmm. Tak začne Peťa.
3: Jo.
1: Tak počkej, já ti s tím podmes. Tak
3: počkej, dobře.
2: To bude vtipný. Myslím, že jsi vyhrála.
1: No, jako dobrý, nasadila Zlaťku vysoko, teď já.
3: To je dobrý.
2: Jo, tak tohle netrumfnu, no, jak já udělám asi brmbrem,
1: tak pojď,
2: že jo.
1: Filip, ne, počkej, Filip Salač, je to tvoje 3, 2, 1, start.
2: Brum, brum.
0: Tak budeme
4: Hit Radio. Hit Radio. Dites-moi d'où.

0: Tady je Hit Radio City Brno, odpolední show pokračuje a služby brněnských strážníků jsou vždycky takové jako hodně pikantní, jsou veselé, jsou někdy smutné, jsou hodně divoké. Tentokrát brněnští strážníci zamířili do brněnských Židenic. Kdo je tam zavolal a proč? Tak na to se ptáme Kuby Ghanema, mluvčího Městské policie Brno. Kubo, hezké odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, jednalo se o poměrně kuriozní případ, i když to tak zpočátku vůbec nemuselo vypadat. Na strážníky se obrátil řidič projíždějícího auta, který si u Ostravské ulice všiml muže ve tmavém oblečení a s batůžkem a naši hlídku kontaktoval proto, že mu připadal podezřelý. Měl takové tušení, že by mohl plánovat nějakou nepravost.
2: A Kubo, jak se pozná, že muž s batůžkem plánuje nepravosti? Mě to teda trošku připomíná muže s koženou brašnou z pelíšku.
1: To se právě nepozná a někdy bývají svědci trošku podezíraví, protože mají obavy, že by třeba lidé, kteří se příliš dlouho ochomítají kolem aut nebo kolem nějakých budov, mohli mít tendenci se někam vloupat a případně něco ukrást. Takže nutno říct, že často tahle podezření skutečně skončí tím, že strážníci někoho dopadnou, jak už asi tušíte, v tomhle případě to tak nebylo.
0: No, takže hlídka městské policie přijela na místo a zjistila teda co?
1: Zjistila, že mladý muž, třicátník, se vůbec nesnažil nějak ukrývat, naopak si nahlas pouštěl rytmickou hudbu, opíral se o veřejnou lampu a u toho tak různě do všech směrů natahoval ruku s mobilním telefonem a

0: strážníci se samozřejmě zajímali, proč to dělá, a on jim vysvětlil, že je mladý umělec a snaží se nahrávat zvuky Brna a používá je jako inspiraci při skládání své rapové hudby.
1: Mladý umělec. No tak a rapové hudby. Jako, no. Tak kdo jiný to mohl být než Kellyn? Dobrá zpráva pro fanoušky Kellyna, protože asi to vypadá, že bude nový song. Pro inspiraci k tomu songu si musel samozřejmě Kellyn zajet
2: do
1: Židenic.
2: A přitom je z Vinohrad, tam má ta inspirace málo.
1: Asi jo, asi jsou tam jiné zvuky. Zvuky Brna. No každopádně dopustil se teda něčeho.
0: V každém případě se ničeho nelegálního nedopustil, takže strážníci po něm vůbec nic nepožadovali. Pravda je jenom to, že měl na sobě to tmavé oblečení a pohyboval se u velmi frekventované silnice, tak ho jenom požádali, aby byl příliš dobře vidět.
1: No ale byl vidět, jinak by samozřejmě na něho někdo nezavolal strážníky. To mi neříkej, že nebyl vidět.

0: Kubovi Hanemovi samozřejmě moc děkujeme za příspěvek.
1: A budeme se těšit zase v úterý na další.
0: Jo, ale teď něco taky českého, ale daleko klidnějšího. Dáme si Buty.

0: muzika, ta by vzbudila i mrtvého.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Taková tucačka, no. Každopádně my budíme vás celý měsíc. Jsme u vás zvonili symbolicky přes naše vysílání a vezli jsme vám peníze.
2: No a dneska jsme vezli pěkný baťoch plný peněz.
0: No, dneska se to proneslo teda.
2: No, ten, kdo to nesl, tak může mít bolavý záda,
0: tak protože... to byli naši snídáci.
2: Snídáci
0: ze snídaní šampionů, no, Michal z Jasmin.
2: A 50 tisíc, jako to je neuvěřitelný. To je jako, já kdybych měla stepovat před tím barákem už od 6. ráno, tak tam budu.
0: 50 litrů pro jednoho nebo pro jednu z vás. A vlastně vaším úkolem bylo jenom vylézt před barák a převzít si ty prachy.
3: Někdo nám otevírá, vy budete Šárka. Šárko, dobré ráno. Emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
3: 50 tisíc korun.
2: Hele, já bych si taky juchla, kdybych vyhrala 50 tisíc a možná ještě víc, jo. Ale co si tak za to Šárka může koupit, co? Mě by to zajímalo. Co byste si vy za to koupili, za tady ten baťoch 50 tisíc? No.
0: Dovolenou.
2: Že? Zážitky. Hele, zážitky jsou nejlepší.
0: Chlapa jako. Si to může koupit, jo. Třeba.
2: Hele, i když vám třeba nefunguje pračka, nemáte kde prát, nebo nemáte myčku, já ji nemám, jo. Nebo nemáte, nevím, mop, to je jedno.
0: Ty nemáš myčku?
2: Nemám myčku.
0: Nechtěl bych. To by se hodilo, že, těch páďo?
2: Mě by se hodilo, já ji totiž nemám kam dát, víš? Já ji dám až potom někam jinam.
0: Až tak, prosím mě, když máš na barák a chceš stavit, tak neříkej mi, že nemáš na myčku a že ji nemáš kam dát. Tak snad se ti vleze do toho nového baráku. Každopádně teď pozor, jo. Teď přichází, vlastně protože veškeré peníze v této soutěži jsou rozdány. My 100% pro vás zase něco připravíme. Ale teď tady mám jako dilema, jak uzavřít ten vstup, protože my tady máme jako ten běžný náš, jako stinger se tomu říká, zakončovák, kterým zakončujeme vstup o této soutěži. A tam se říká, že další prachy ti dovezeme zase zítra.
2: Jenomže?
0: No zítra už asi ne. No,
2: zítra tak, už nikam nejedem. No.
0: Takže pojďme to teďka zkusit přemluvit, jo?
2: No.
1: Další prachy ti vezeme zase.
0: Nedovezeme. Další prachy už vám nedovezeme, ale zas něco jiného vymyslíme, nebojte. A budeme myslet určitě i na fanoušky komedy. Budeme mít stupenky. Teď ale kolpo.

0: fantastická Eva Farná na Hit Radio City Brno na ostří nože. No a vzhledem k tomu, že my máme s Peťou za sebou dalších 5 dní tady každé odpoledne, tak už taky je tady trošku na ostří nože. Proto je nejvyšší čas se rozejít do svých domovů a potkat se zase po prodlouženém víkendu.
1: No, jak to bude fajn. A jak ho budete trávit vy? Co kdybyste šli do lesa? Za prvé si vemte ideálně 3 koše, protože houby opravdu rostou. Mám to potvrzeno.
0: Mm-hmm.
1: Jo? A za druhé byste tam mohli objevit i nějaký ten zlatáček díky Zlatému podzimu, což je akce Lesů města Brna.
0: A teď co je víc, jako najít houby a udělat si pořádnou smaženicu, což já bych třeba jako neocenil, protože houby nejím, anebo najít ty zlatáky. Já bych radši ty zlatáky. Zlatáky Lesů města Brna, to už zmínila, a pozor, Lesy města Brna před hodinkou dali na svůj Facebook 5 míst, kam se ještě vyplatí vrátit, protože to jsou zlatáky, které si můžete nechat buď to na památku, anebo můžete ten každý jeden zlaťák proměnit v něco moc dobrého. Takže pozor. Jsou to Heroltice,

0: Čertová hráz, jo? Je to studánka u širokého proudu sentice, pak je tady nelepeč, žernůvka, pasník, tady pasník. Je taky jeden zlaťák. U kamene, pánov, lesní správa Deblín a ještě poslední místo, studánka Usovy Heroltice, lesní správa Deblín. Takže tady jsou dokonce dva zlaťáky. No.
1: Ježíš, tak to těch zlaťáků je tam rozsypaných ještě hodně, běžte to hledat.
0: Jo, tohle je, myslím si, ideální program na prodloužený víkend. Ať ano. Už odstrávíte jakkoliv, hlavně se nám vraťte, ať se můžeme v úterý odpoledne od 15. zase znovu sejít.
1: Těšíme se, mějte se krásně, ahoj.
0: David, Peťa, odpolední show Hit Radio City Brno. Před 18. ještě Lost Frequencies.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích, Frlické ulici, probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením provozu. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12. Sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojediněle mlhy.
4: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině, s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
5: Hit Radio.

John Lennon a Woman. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít dva, respektive tři volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál tam jako v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna? Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777-937-777. Nebojte se popustit uzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback.

Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No, přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.

Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848.

Tohle show Europe a Kerry. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený, jo. Prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo. Vemte si, že pár dní zpátky ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo.

Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo? Zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2, no aspoň vydržíte ty nejlepší songy. Protože už za chvilku třeba Rick Astley a Never Gonna Give You Up, k tomu se přidá John Bon Jovi nebo Alicia Keys. Takže, no, jedna pecka za druhou prostě.

0: pole. Hit Radio City Brno.
1: Hit Radio. Hezký večer, 7:00 je tady, my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Teď Enrique Iglesias. Hit

Skvělej song. Guns N' Roses a November Rain. Právě teď v éteru Hit Rádia. No, prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity. Právě teď Sandra a Indie Heat of the Night.

JZ a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si, prosím vás, radši helmu a chrániče na kolena, jo. Já vám budu držet pěsti, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Callin'.

0: Nejdůležitější zprávy z Brna a Jižní Moravy.
1: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás. Hit Radio City Brno. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Modern Talk je na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby, takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo, ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou Safri Duo.

Britney Spears a Sometimes v éteru Hit Rádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat po domě a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. Za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk. Tak buďte s námi.

0: Staň se součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, je 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

French Affair právě teď v éteru Hit Rády a krásný večer. A milovníci smažáku, pojďme se spojit a vyrážíme do Stonavy. Prosím vás, tam mají totiž teď novou smaženou mňaminu. Ano, smažený sýr, který je černý. Jakože wow, říkají mu havířský smažák, barva má připomínat horničkou historii regionu, což je vlastně hezký, jo. Nebojte, žádná chemie ani uhlí, opravdový, to by nebylo asi úplně ňaminkový, ale je to nějaký přírodní barvivo, no a prostě je ten smažák černý. Mně to přijde naprosto fantastický. Možná teda proto, že je to smažený sýr a já miluju smažák v jakýmkoliv podobě, ale jestli jste ho někdo měl už, dejte vědět. A pokud ne, no tak je jasný, kde se potkáme. K tomu textím.

posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět. Doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte, mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Bananarama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.

0: Vysílej s námi WhatsApp Hitrádia City Brno 720 890 848. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne. Ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo? Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu právě teď.

Life is too short. Kate Resit, jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní

Legendární Queen a Radio Gaga jste s Hitradiem. Přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit. Užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě. Případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo? Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken. Připojí se Robert Miles nebo Fugees. Tak se mějte krásně a ahoj.

0: Nejdůležitější zprávy z Brna a Jižní Moravy.
1: S námi ti nic neuteče. Zprávy od nás, pro nás.
0: Hit Radio City Brno. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Zhasněte světla, zapalte svíčky. Romantika i pod polštářem. Hit Radio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát.